zechtěj, taky vču čnurt. Zvykla sobota, třetí noc, on tur jak po šnurku. Pasažéry a tmařitin multum, tajence, chulánky, palenie lulkov. Bál domů v klub, ty co tam ještě, třeba ti spět.